Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím,

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím, proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

Si jako malinká stepka, co zvoní, a já vkládám všechnu důvěru do ní, když se rozezní, jak stádo koní. Si jako víla, co v měsíčním svitu se tajně skryla do svých nejhlubších citů, a já jsem tu pro tebe, a ty pro mě si.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. srpna. Během dnešní generální audience se Lev XIV. Ve své závěrečné katechezi o konstituci Sacrosanctum Concilium věnoval důvodům, které otce druhého vatikánského koncilu vedly k reformě liturgie. Zdůraznil, že liturgie je živou skutečností a obřady mají věřícím umožnit plnou, vědomou a aktivní účast na spasitelné oběti. Pozdravech po katechezi vyzdvihl, že liturgie je živým setkáním s Kristem, podpořil polské věřící při výročí jasnohorských slibů a vyzval mladé i seniory k vydávání svědectví víry v každodenním životě. Pořad uzavřeme přehledem aktuálních zpráv. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium.
0: Drazí bratři a sestry, v této poslední katechezi o konstituci Sacrosanctum Concilium se chci dnes zastavit u důvodů, které otce koncilu vedly k prosazování reformy liturgie. V tomto ohledu je osvětlující třetí dopis z koncilu, který tehdejší arcibiskup milánský, kardinál Giovanni Battista Montini, zaslal 28. října 1962 věřícím své diecéze. Liturgie, psal, je upřímným projevem jak toho, co je božské, tak toho, co je lidské. Je to jazyk. Na jedné straně je nástrojem božského vyučování, na druhé straně je hlasem rozhovoru s Bohem. Je zřejmé, že se nemůže zříci své vyučovací funkce a musí víře i zbožnosti nabízet možnost vyjadřovat se se spontánní srozumitelností. Veden tímto přesvědčením, budoucí papež svatý Pavel VI. Tvrdil, že věřící již nemohou a nesmějí zůstávat němí a pasivní. Jejich hmotná přítomnost nemůže být v souladu s jejich duchovní nepřítomností.
1: È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della
0: Souzvuk těchto prohlášení s tím, co se pak objevilo v článku 48 koncilní konstituce, je zjevný. Proto církev věnuje zvláštní péči tomu, aby věřící nebyli přítomni tomuto tajemství víry jako stranou stojící a němí diváci, ale aby mu pomocí obřadů a modliteb dobře rozuměli. Mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na posvátném úkonu, aby se poučili Božím slovem a posilnili hostinou těla Páně a aby vzdávali díky Bohu. Mají přinést neposkvrněný obětní dar nejen rukama

0: che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale.
1: Koncilní reforma tím, že postavila do středu to, co tvoří srdce zkušenosti církve, chtěla nechat liturgii zazářit jako prvořadý pramen onoho božského sdílení, v němž se nám sděluje boží život. Z tohoto přesvědčení se zrodila potřeba více všem věřícím zpřístupnit bohatství biblických textů i modliteb a učinit uspořádání bohoslužby přehlednější ve srovnání s tím, co předkládaly tehdy platné liturgické knihy. Liturgie totiž, jakožto živá skutečnost, podléhala v průběhu staletí vždy vývoji a změnám. Učitelský úřad církve přizpůsoboval její formy potřebám různých dob. Nepřekvapuje tedy, že i druhý vatikánský koncil s nejvyšší úctou k pokladu tradice, a to právě s cílem učinit jej lépe využitelným, považoval za potřebnou revizi liturgických knih.
0: L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
1: Cíl, který ležel otcům na srdci, je vysvětlen v článku 21 Konstituce Sacrosanctum Concilium. Aby se křesťanskému lidu jistěji dostávalo v posvátné liturgii mnoha milostí, touží svatá matka církev po uskutečnění celkové obnovy liturgie. Liturgie totiž obsahuje složku neměnou, ustanovenou Bohem, a části podléhající změnám. Tyto části se postupem času mohou nebo dokonce musí měnit, jestliže do nich proniklo něco, co docela neodpovídá vnitřní povaze liturgie, nebo jestliže zastarali. Text a obřady je třeba při této obnově upravit tak, aby jasněji vyjadřovali to svaté, čeho jsou znamením. Pro křesťanský lid by měly být snadno srozumitelné, pokud je to možné. Lid by měl na nich mít účast plnou, aktivní a v duchu společenství.
0: Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso.
1: Ostatně touha po celkové obnově nevznikla z ničeho nic, ale projevovala se v činnosti papežů již od počátku 20. století, v souladu s požadavky liturgického hnutí. Tvrzení o nutnosti, aby věřící nebyli přítomni na bohoslužbách jako stranou stojící a němi diváci, převzala již apoštolská konstituce Divini Cultus Pia XI. Dále je možné připomenout zásahy Pia XII. Ohledně uspořádání obřadu Velkého týdne, které znovu umístil do hodin odpovídajících velikonočním událostem, zatímco byly po staletí posunuty na ranní hodiny. Nelze pak zapomínat, že svatý Jan 23. považoval za nutné zjednodušení rubrik breviáře a misálu, což schválil prostřednictvím motu proprio Rubricarum Instructum ze dne 25. července 1960, v němž odkazoval na oznámený ekumenický koncil s návrhem základních principů pro reformu liturgie. Liturgická reforma, prosazená druhým vatikánským koncilem, se tedy staví do linie živé tradice církve. Její správné pochopení umožňuje také odmítnout zneužití, k nímž docházelo v některých oblastech církve v období po koncilu a k nímž bohužel někdy dochází i dnes absolutizací či špatným pochopením některých principů, které stály v základě samotné reformy. V tom ohledu stojí za to připomenout, jak koncilní konstituce uvádí, že liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nýbrž slavnostní projevy církve. Církev však je svátost jednoty, je to svatý lid, sjednocený a uspořádaný pod vedením biskupů. Proto tyto úkony přísluší celému tělu církve, jsou projevem celého těla a na celé tělo působí.
0: E pertanto responsabilità principua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote.
1: Je proto prvořadou odpovědností pastýřů, biskupů, ale i každého jednotlivého kněze opatrovat a rozvíjet liturgii, která se při zachovávání liturgických norem vyznačuje vznešenou jednoduchostí a projevuje tak církev jednu, svatou, katolickou a apoštolskou. Taková liturgie bude rovněž základním nástrojem evangelizace, prostředkem milosti, skrze který, jak učí koncil, se budeme moci učit obětovat sami sebe a skrze Krista budeme zdokonalováni v jednotě.

0: rapporti s Bohem i mezi sebou.
1: Saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
0: Při pozdravech věřících po katechezi svatý otec připomněl vlastní jádro křesťanské bohoslužby.
1: La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo con Dio.
0: Liturgie není jen pouhou vnější přítomností, ale živým setkáním s Bohem. Účastníme se jí proto vědomě, zbožně a aktivně, abychom mohli růst ve víře. Zvu vás, abyste otevřeli svá srdce a svou mysl tajemství, které církev představuje během liturgie. Projevíte tak prostřednictvím své aktivní účasti vnitřní proměnu, uskutečňovanou obřady, gesty, zpěvy a tichem, které všechny dohromady zjevují živou přítomnost Krista. Obzvláště vřelá slova věnoval papež polským poutníkům.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Srdečně zdravím Poláky. Duchovně se spojuji se všemi shromážděnými v Częstochowie, kde se dnes po 70 letech obnovují jasnohorské sliby národa, vypracované uvězněným kardinálem Stefanem Wyszyńskim. Nechť v nich obsažený program morální obnovy společnosti skrze ochranu lidského života, péči o manželství a rodinu a výchovu dětí a mládeže nadále inspiruje k úsilí o spravedlnost a bratrství. Všem vám žehnám. Vzhledem k liturgické památce svaté Terezie od Ježíše, Cornet et Ibars, směřovala papežova pozornost při pozdravu španělsky mluvících poutníků k nejstarší generaci.
1: Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, Cornet et Ibars.
0: Dnes slavíme památku svaté Terezie od Ježíše, Cornet et Ibars, španělské řeholnice a patronky seniorů. Na její přímluvu prosme Pána, aby požehnal všem starým lidem i těm, kteří o ně pečují a doprovázejí je. Mladým lidem a biřmovancům dal za příklad svatou Moniku a svatého Augustína a povzbudil je k neohroženému šíření víry.
1: Cari ragazzi, con la cresima avete ricevuto il dono più bello, lo Spirito Santo.
0: Milí mladí, biřmováním jste obdrželi ten nejkrásnější dar, Ducha Svatého. Není to poklad, který se má držet skrytý, ale světlo, které musíte nechat zářit každý den. Aktuální zprávy. V pondělí 24. srpna přicestoval do ruského hlavního města arcibiskup Paul Richard Gallagher, tajemník svatého stolce pro styky se státy a mezinárodními organizacemi. Stalo se tak měsíc po jeho návratu z Ukrajiny. Na závěr včerejšího dlouhého rozhovoru s ministrem zahraničních věcí Ruské federace Sergejem Lavrovem učinil tajemník pro styky se státy prohlášení během společné tiskové konference, v němž zopakoval výzvu papeže Lva XIV. K ukončení války a utrpení civilního obyvatelstva. Aby bylo jasno, řekl monsignor Gallagher v souvislosti s ukrajinskou otázkou, tato válka musí skončit. Počet obětí na obou stranách v důsledku bojů neustále roste a spolu s ním i utrpení civilního obyvatelstva. Je naléhavé a nezbytné, zdůraznil arcibiskup, ukončit boje a naplánovat budoucí vztahy, abychom nezůstali zajatci křivd minulosti. Svatý stolec je podle Gallaghera připraven podpořit veškeré úsilí o dosažení míru v současném mezinárodním kontextu. Jeho návštěva potrvá do pátku 28. srpna a zahrne jednání s představiteli ruského státu i moskevského pravoslavného patriarchátu. Na programu je i setkání s místní katolickou komunitou. Sicilská Katánie, která se nedávno stala centrem oslav 900. výročí přenesení ostatků své patronky svaté Agáty, hostí v těchto dnech 76. národní liturgický týden. Při této příležitosti zaslal státní sekretář kardinál Pietro Parolin jménem papeže Lva XIV. Oficiální poselství k této akci. Dokument se podrobně věnuje ústřednímu tématu zasedání, kterým je Církev, která rodí, liturgie a křesťanská iniciace. Při dnešním ranním setkání s luteránskými biskupy z Norska zdůraznil papež Lev XIV. Potřebu hledat konkrétní cesty smíření a bratrství v době rostoucího napětí ve společnosti i na mezinárodní scéně. Vyjádřil biskupům svou vděčnost nejen za jejich přítomnost, ale i za jejich touhu vytvářet společenství, neboť i malá gesta mohou inspirovat a vést po cestě smíření. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Hej, vinaři, pojď sem.
1: Ano, pane.
0: Co to vidím na mé vinici za podivný fíkovník? Rodí vůbec vinaři?
1: Nerodí, pane.
0: Už po 3 léta ani fík. A k čemu ho tu chlape jeden pořád ještě držíš?
1: Ten fíkovník má, pane, lidské jméno.
0: Vytrhni ho, vinaři, dyť jen kazí zem.
1: Dej mu, pane, ještě šanci, okopám a pohnojím ho. A když ani pak ovoce nevydá, dej ho.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byl...

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

0: lebo věřím v primárnost intelektu.
1: A co to znamená?
0: Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
1: A kdyby jeho slova dávala smysl?
0: To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
1: Je jedno, jestli dává smysl?
0: Ne.
1: Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.